0: jsem se vozu, pojď pak kámen prdne tuší po, postepený jsem več vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili. Rogl-Romat.si
2: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Sveže na antini. In David Guetta, Save Me Tonight.